Jak říkají, tak tady, no, tady če hadit lihabet na švěde, nebo bohuga, to kvěli lihabet by tu na če? Hadit by tu lihabet? Be tu na? Lihabet. Ekma? Tak nande. Pubertà morta, pubertà. Ti vuoi andare? 8741, come tu e te, e go, e go, e go.